0: vami je Radio Actual Cum.
1: Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.